Svět je pochybný místo a je snadný se v něm ztratit, obzvlášť pro ty, co nevědí, komu za ochranu platit. S tebou je to jiný, ty máš mě a já ti řeknu, o co tady jde. Poslali mě zhora, abych ti dal do života radu, jasně, že ne zadáčo, ty káčo, to myslíš, že kradu, tak cáluj a neříkej, že žádnou pomoc nechtěla, to se přece nedělá, držet si od těla svýho strážního anděla, vždyť já vím, co je v nebi in, já znám číslo na Boha, já znám i jeho pin, když chceš nebi uspět, řeknu ti s tím chrápat, to, co se stvoření světa týče, čí si myslíš, že to byl nápad, jo, mě je prostě dobrý znát, tak mě holka nechtěj štvát a neskoušej si stěžovat, to by zřejmě ještě nedošlo, jak je to s tebou vážný, když jsem zrovna já tvůj anděl strážný, jsem anděl,

Jasně, že to bude něco stát, ale můžem se domluvit i jinak, když mi bude stát. Cože, jaká morálka, tohle je normálka, je anděl potřebuje prachy na kafe a cigárka a nějaký to povyražení, protože v nebi ho moc není. Možná, že vážně není v mý pravomoci na svý klientky uplatňovat právo první noci, já chci jen to, co všichni andělové.

vypadat jako zalezák, zastrčím ho do boty, protože neudělám ani blokbez nože. Obarvím si saky, paky, budu taky celý chaky, jednička na diskotéce, kde nápadne je na pasece. Zatím ale nemám zdání, kde se tahle barva schání. Drogerii nevěděj, kdy jim přijde chaky sprej. Pro jistotu obarvím i bicykl, až potom chaky

0: srdce, když se maskér muští stát, z trestní stát už nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, máš

vánočního chrámu v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je. Do rána daleko, k srdci kousek, krásné je, když lidi

je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady, jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy, co když jsme teď spolu naposledy. Na vodě voděnce tajou ledy, co když jsme teď spolu naposledy. Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý. Červánky na nebi, rudá krvi.

dnes číst jsem byl líný. Přelouskal jsem pár stránek, pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal.

dal chlapče ten, kdo umí hrát. Musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí, co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, nech si poradit. Na botách jen prach a bláto, ten, kdo psal tenhle román a neměl vůbec ponětí, jak mě to unaví. Hned bych s tebou, chlapče, měnil, jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď obávaným hráčem a měj nohy.

jen ona, on a já. A já si řekl, bár už se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a s chlenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutkou stířek

0: povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.
1: Někdy chtějí slova, jindy zase šim.
0: A často nevědí, co chtějí, tak na tu lotérii připijím teď nám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

zima jak spinia, počasy divné, typická chůze, nápadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mnou švíhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu a na 14 pět. Že prý co říkám na všechny ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

No jasná paka, položíš marky, seženeš lidi a počkáš s kufrem na pošťaka. Pokryl jsem utratu, všecky ty čárky, kúpil jsem marky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živno banky, účelům firmy Blažek a syn. Už je to dobré, zima jak svíňa, nejhorší srovnat se v krátké době. S pocitem, že jsem veliký bohač, a jak to vysvětlit?

kapesů. Je to s časem děsná fuška, je to s časem spěch. Včera byla v módě chůze, dneska je to běh.

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící, třeba jenom malej klokan.

0: žuti buš, lepšího, co můžeš mít, šanci ber a jen to zkus, pojď a začni kočírovat ten můj dobrej volskej vůz.
1: Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým spřežením a já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem vzkázal do věznice, prej si můžu vybrat kus.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

S niekerým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnu šla hned a jak zes.

k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem

0: provozu. Z rádia si dějí starý dobrý fláky. Zprava
1: dobrý,
0: zleva taky. Zprava
1: dobrý,
0: zleva taky. Ohrožený druhy už jsou dávno vybitý. Ber to přes dva pruhy, jenom žádný limity. Pedál na podlaze, jaký pak s tím frak.

0: zprava.
1: Dobrý, zleva taky.
0: Nějak se to srovná, nějak se to udělá. Ohledy to zrovna, to se hraje do těla. Ze všech nových strojů koukaj stále.

pod úřím protírám se k vrcholku svému, aby mi výhled za... Už je mi víc, než kdy bylo Mozartovi, už je mi víc, než kdy Vysockému, pod úřím protírám se

jak se osvobodit od trýzně a žalu. Výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši v nejhlubší tísni. Když ty nenapsané taví se hned na okovy, co pak se tomhle dělo i Schubertovi. Opisuji básně věčnosti zertů, jako hluchoněmý, který touží zpívat. Když je čtu po sobě, chce se mi spíš zívat. Zoufalství toužím vydat alespoň chropotnou.

Nemám pochyb, můj milý pane, že jsme tvé děti, i kdyby ta pravda nade vším se skvěla. Nevím, zda i já vždycky a zcela, ale u nás ve městě přežije spíš, kdo neví, než ten, kdo ví. Copak se tohle dělo i v Asis.

mém věku už ti všichni byli mrtví. Sežehlý talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí. Nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat k dobrému už ani slova. A já nejsem Vysocký a zdaleka ne Mozart. To není důvod, abych rychle umřel taky. Závistivě vyhlížel své jméno na nebi mezi mraky, padal kam.

0: Le Napoli v Mosikomerce. Radio Folk.
1: Jsou lidé, co by nikdy z pódia nespívali tak, jak nyní já. Řeknou jen to nespívat a my mají zábrany. A možná je to v hloubi duše štve, oč raději jednali by odvážně.

srst ani ocas, ani horší schopnost loupat banány, nýbrž zábrany. Když podívám se, kde dnes lidstvo je,

0: rány.
1: Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. Zima už se posouvá, dala si na čas jako vždycky, zní de facto sporadicky, je jaro.

davno sbalali frutti prej, jsem nel doby vynutý, je to jako v pohádce, když rejpeme se v zahrádce. Letos dám hodně papriky, mám plán. Doma říkají zakrátko, že jsem jak hajnej robátko, pořád jen bloudím po lese a sám. No a nebo s tebou dám, trochu řeč i ze sebou mám, na hlavě trochu ramy.

co chutí šlehat vodu dám, sníženě pěknou sodu mám. Dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, au, to slovo skoro neznám, au, najednou zní mi cizem, au.

0: to byla jenom sranda. Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. To si piš, zase omládnem. Na chvíli.
1: Řeknu to hezky zblízka, že se mi často stýská. Po špičkách ticho, když vchází do dveří.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

kapuletu nikdo doma není. Všichni jsou v divadle na představení. U kapuletu nikdo není v bytě. Romeo vzdychá, Julie, já chci tě. Julie rozhrává.

0: Julie svlíkla z krku poslední amulet. Julie svlíkla z krku poslední amulet.
1: No to tak.
0: Když tu klíč v zámku a ve dveřích stojí táta. Kapulet.
2: A nám z toho plyn nebo učení, že láska nikdy bez bolesti není. A když už ke své milé domů jdete, tak si zjistěte, kdy končí představení.

0: někde saze.
1: Tak klid, spát chci. Hlad mám. Miau. Nesviť. Zasni.

0: že se nestuší.
1: Hladit kočku.
0: Od zasuch za uší.
1: Hryznu tě.
0: A srdce se ti rozbuší. To bude pomsta.

je mi vždycky divné. Když na mě z nebe plivne,

0: první probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesmějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Víri, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
1: Ale jak to?
0: Víri, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
1: Ale to není možný.

Tě do tramvaje vysadím, schováš se mezi lidi, všichni někam jedou. Dýchni si na okýnko, ať líp uvidíš ty smutný cesty.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: dál zadní, jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: Slečna, co jí dávno ujel vlak, je trochu povadlá, tak z jedné pětiny, nebo tak nějak. A každý zákazník je její naděje, dokud nezmizí ve frontě u pokladen. Smutně se usměje.
1: Vždyť se nic nedělá.

úzkou osudy, sleč načistí ve bílo ze šmouhy, upraví květináč, zažene pobudy.

0: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík.
1: Bombometčík.
0: Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
1: vícekrát
0: pečivo
1: kupovat
0: nemohu.
1: Nemohu.
0: Místo něj nosívám
1: v košíku
0: k pokladně bombičky sifonu.
1: Sifonu.
0: Chtěl bych být váš sifonový

0: pastýř.
1: To málo kdo umí, chrastit mi po kapsách po cestě domů, už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

قلبي بيتوحش سيفونو مي بوم بوم تشيك قلبي بيتوحش سيفونو مي

0: Čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní pud zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když můj děda přišel dole, snídal odbiják. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší, ní.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmíň, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudí.

vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne, zas v očích mých vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Jednou seděli jsme s kamarádem na dláhví vína, v hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina, my zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty, mohlo bejt asi kolem půl pátý. V tom objevil se ve dveřích stín, hospodou zahřmělo alou do peřin, to přišel

dvoumetrový hovado se na nás vrhlo. Začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

0: zadny, jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

léto je u konce. Podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

svět. Podívej se na zem, u nohou ti leží celý svět. Jste si tak podobný, je radost o tom zpívat, o tom vyprávět. Nejdřív budeš kulatá,

šťaty. Léto zdárně chystá vlastní konec, většina má podovolený. Študáci už dělají zase, aby měli v zimním čase

tak len nejak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, odrůl náměstím. Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vševědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousíček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá protučné zpropitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

sedral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta tvoje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let míře.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

slavice, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří.

za snaživou práci po poradě vykopnou je o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přehled o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dárky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky.

0: zprávu svatce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední.
1: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

mila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak rejda, není to sprejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik.

se zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tam ten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře, zas ho něco hryže.

skvělější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused v sousedním kacliku, říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby tam ten hrabal tolik a my tak málo.

0: Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější. Mocnější než soused na sousední planetě,
1: na obvodním oddělení.

světlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři bývarci dívá pobuda. V odpoledním horkým tusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

proté, když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahý.

kávé ve kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázána boží vůli, oni hupli do žiguli. Zašílen se mě má...

0: Gustavo.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali.

Máš totiž tělo, jak z pálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů. Růžová glazura je na obliny.

Máš totiž srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, stainless steel. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti, vždyť máš srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé.

seděl a červené byl kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

se tříští, ten s držem sile, možná chce se mu spát, druhý držen si bok. Potom vzdychl a spad, kdy pravdy dvě lži, to při sobě leží.

co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení. Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

Slunko zapadne, kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak sedíme.

bratru ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

prosím vás, počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš,

Se jich tu spí. Mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

0: není.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

říkám ti znova, na plný plyn. Byla to možná chyba příliš suchých vín, říkám ti znova, to, že mám spín. Přikrytej záhonem z kopretin, dolů na země ráno se dám. Jenom bych moc rád věděl, proč tam musím sám, asi že cesty tam úzký jsou.

0: Copretín.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. Tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplatku.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí a nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi a vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmený dav.

místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsvěť.

Když rázem svoukneš svíčku, i když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílým tričku.

a žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout, až se to všechno zpátky.

0: je země. Však to jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla přijít ke mně.
1: Že já umřu
0: a řekněte mi, co teď sním.

pyžamu. Zbývá noči ve vekvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven, potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

vás to ví, že třeba hluchej ladit dál budu benžo svý, a že mám štěstí u žen a že se umím smát a nezůstanu dlužen.

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval, jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

jako kočka, co schoulená je v rámu. A jak sní o myši, tak stejně tiše vrní jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu. A další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

myši si hrají, kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu. A další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delirium nenechá tě s měsíce mít spát.

tak se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

často sebe ptám se číst. Je to pěkná řádka let.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas.

a do vlastníků že zbývá nalý sas. Když topíš se padáš, nutí tě klesat na hladinu dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit,

když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastní rány, v tichých řádcích hledáš naději a směr. Chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany, hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber. A pak ten smutný moment nad ránem, to všechno občas spojí, na chvíli noc je noc a den je zase den. Toužíme po tom všem, co nemáme, a to pak

to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

žádný vítr jednou do fiči a každá mánička jde někdy k holiči. I oceán má někde svoje okraje a i nejdelší deska jednou dohraje. I dálný východ není zas tak daleký,

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval pryč. Jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie.

0: Tady je pumpař, vexlák, řezník. A ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník. A z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
1: ten mele flákoty.

0: já beru bony.
1: A já zas marky.
2: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do baříže.
3: Vybrat si svoje tajný vklady.

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář. My dělat nebudem, nemáme náladu, šijeme z tuzérů ručičky dozadu, ten umí to a

úterý sebral odvahu, odvahu. Odhodlal se k pozdravu, pozdravu. A pak v citové panice, panice, trpali oba k mamince.

0: ve čtvrtek přišel první zvrat.
1: První zvrat.
0: Prohlásil, že má jí rád.
1: Má jí rád.
0: A ona špitla do ticha.
1: Do ticha.
0: Že na ní moc pospíchá.

že jsou možná dospělí, dospělí. A tak při sedmém pokusu, pokusu, dal jí pusu na pusu, na pusu. A zas přišlo pondělí, tak příšerně se styděli, že oba dva dělali.

Sáček vložit, sáček do hrníčku. Odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Jak to, že nemáš rukavice? Kde je teda?

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

otvírej nebeskou bránu, rozehřej srdce z kamene, zacel v duši ránu vodou z živého pramene.

na obloze visí slunce jako placka, v hospodě už padla zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavě mi tančí numera a jdem se zas ven potácet. Říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka 164,50.

po špičkách přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní, nadechí.

nesou jména ulic. Budoucí děti se rodí do demolic. Pravidla lesa se vrací a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím. Kde jsou ti všichni, co tu někdy byli? Chodili nocí a těžkou vodu pili. Zářili mládím a marností svých let. Jak brousit kosu a hruzou z ní se nesvíjet. Kdybych měl střechu,

الزبا.

jdou děti času a pěna dní se v žilách pění. Jdou cesty lesem a nesou jména ulic. Jdou cesty lesem, kde rub se mění na líc. Pravidla lesa jsou zpátky a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Živá voda v moři hudby. Radio

Nechce se umřít ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber. Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odklíčí.

prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů, malá mořská víla, ničitelka mýtů. Tak to Hanzi nechtěl,

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podeber. Stehy už ale pevně drží. Stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé.

ničem jiném. Přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije. Jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý,

lákají se ruce. V kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní. To bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní.

a z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Žijí v nebeském tichu, pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu klestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé.

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. Spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem si v tobě

doufala, že se můžem protkat víc. Já zasel pochybnosti se mě, když jsem řekl ahoj, možná za měsíc. Myslela jsi, že se brzo vrátím zpátky a naše pokoje se spojí v jeden byt.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Tak na půl noc a na půl den na pomoc máme všechny barvy duhy v poslední vteřině naštěstí.

než budu kameny ubit za to, že jsem drze políbil svou ženu. Chci se radovat a zubit opřen v radce o kostelní stěnu. Moje údolí zurčelo potoky a pivem ze sudů. Ačkoliv žíznivý, nepil jsem patoky a

0: hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. Telefon.

dál, zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Hudba hory.

A město znal, kde končívala dráha. A jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

0: 见美好地。
1: Já město znal.

prsty se hrají a límečky dřou, lby jen co se nají, už hladově řvou. Prsty se hrají a límečky dřou. Taková abstraktní

prašný po autech pruh, kniha v třetině stran, pohyb kamenných soch a ze vzkazů

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

nehně, teto vané mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a poze z prdele můře, nikdo už si nebude chtít.

Od města Krakova čtverikoňské stopy. Sedlal jsem ve spěchu, nestačil dopít pálenku bílou, červené víno, vteřinu odjezdu, nechtěl jsem minout. Kobylka Jadviga pátý rok nenosí, kdo by ji koupit chtěl, nikdy mě neuprosí, na levé pleci má.

tatínek zlatý, hedvábný šátek a z brokátu šaty, chřebečka po ránu s příbrem jsem strojil, vedu ho na ruce nevěstě svojí.

velké slavík je zvláštní, kdo zpívat ho uslyší, je do smrti šťastný. Tam se mám vypravit, tam získat ho pro ni, jestli má v Krakově zvon svatební.

se dově matce, že masony na zahrádce, řekla, že to ví, že jsou fejkovi, že je má na hlídání.

zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda.

dám sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce, řekla to se ví,

0: kus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Dneska se zmaluju jak nevědomá šlapka. Hadry si navlíknu jak z Volta Disneye.

the sun. Měl jsem říct asi víckrát, jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem

von, mě hledal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou

a hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak staň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se prohlíží.

možná je vlitý do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou víc,

a uvidím z jara, až to rozkvete. Nechám to plavat a uvidím z jara, až to rozkvete.

0: odřekli schůzku pro špatný počasí. Všecky mý milenky odřekli schůzku pro špatný počasí.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.

stát, budou zas na duby hrát, když vlny se ženou. Vždyť vysoké sti kamene skrývají tajemné zahrady,

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk. Folsom Emile Blues.
1: Můj děda býval natěrač.

Nezasněží, už nezasněží, špatně se zodrazil, ty chlape nehodná bídna. Nezasněží, už nezasněží, nechal si roztát.

Už nezasněží, doufám, že nezasněží. Svatba by měla být bez sněhu, mrazu či deště. Nezasněží, doufám, že nezasněží.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v pondělí.

dřeva na loži z dubového dřeva založí nový rod. Líp bude změna, dvojka brze vylepšená, lépe připravená na život. A je to vážně k vzteku, že zrovna my

sloni a hroši půjdou jako vlajkonoši na čele průvodu. Výpravy z Česka bouřlivě se bude tleskat, až přejde přes vodu. Mé bílé holubice, polejte sem, od Ruska k Americe, dolů na ohněvou zem, vousob.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

samá voda, můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít.

a pak zívnul v trávě, usnul hned, jak unavenej byl. Přikryte jen na půl, když vodeku se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

šály a čepice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních vešerových schodů. Hořící oblásky

Beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu.

0: Hermitáži.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ji ochránil, styčil se a před ní si stoul. Řekl jen, miluji tě. A obrátil oči v slovu.

kousek mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

0: Ale sakra, co bylo to poslední? Jo, už vím, ale Alzheimer ne, to ne, to co to jsem ti, Slávku, touhle písní vlastně chtěl říct. Ale ono už je to celkem.
1: Na pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

vždycky naposled. Slyším hudbu znít, slyším slova prosebníků, slyším lidi klít, kam se poděl řád.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem.

ja. Kde chce zvrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kde má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo. Ahoj!

zpět. O moc bohatší se vracím z toulek svých. Nesmím otřepichu a mám na rtech smích.

rytmus vlaků i blues lopatkových kol. Všechny písně, které vrací Glen Bahor. Už vím, proč lidé sní, když píseň vlaků zní a vidí měsíc mezi mraky plou. Znám cesty, po nichž musí člověk jít, i údolí, kde písně mohou znít. Proudy řek, co mají lesky korálů,

Seděl jsem venku u nás na pavlači, byla mi zima. Podzim se zhoupnul do své druhé půle, teplota míří stále více k nule. Vše, co se bálo zimy, odletělo, kdo zahřeje mi moje tělo.

polích se slétaly vrány a malí kluci v čapkách vydali se do parku na kaštany. A mně se zdálo, že jsi zimomřivá, že tě zmoh kašel a rýma. Seděl jsem venku.

chtěl si vrátit nepřítele. Takhle plíživá je ztráta svobody, zvenku lesklá jak vánoční ozdoby, ale uvnitř bývá křehko a nám nepůjde tak lehko. Vidět, jak se na tisíce kusů tříští, budem zase roky čekat na tu příští a zatím mít o čem psát.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kočky umíme jako loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej prout. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej, člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí, vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka.

a já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha

0: kormila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Vodní hladina, samá řasa, obrostlé rákosem.

Vai, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Místo očí mý pár knoflíků a černej nos. Sametovou srst

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

jo. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se být chlapem, umí dělat hrotyku, ať se

od západu plane. Soumrak kujihnou, skály rozpukané a těžce houstnou vůně ročních kvítů. Měsíční noci zbledlé od polibků.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například

moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak beze mě. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

by od zítřka už jenom hustěli. I tak vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké

na náplavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce, přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk,

0: Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není. Přišel nám podzim, ten čas mlh a zapomnění.
1: Nad ránem bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí. Vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol, metla lidstva, na křesle.

snad na zítří. Přejdou mlhy mraky, mysl se rozjitří, já začnu skládat taky. A kdybych snad zase nevěděl, vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva, na křtu.

neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Máš smutný oči? Slunce? Chce se ti spát? Vím jak. Krátíš si cestu? Slunce? A já prosím, prosím, chvilku ještě svět.

0: vždycky zrud než studen.
1: A tak slunce počkej a stůj,
0: kam mě utíkáš.
1: Já vím, že na večer
0: vždycky

0: vždycky s rudným studem.
1: A tak slunce počkej a stůj,
0: kam mě utíkáš.
1: Já vím, že na večer
0: vždycky s rudným studem.
1: A tak slunce počkej a stůj,
0: kam mě utíkáš.
1: Kam spěcháš,
0: moje slunce,
1: kam spěcháš.

směrem Texas. 14 křížů, žádných těhl. Stejně víme, nikdo

nikdo včera zavřel cestu. Co jsem po ní k tobě stokrát jel. Snad vím, nikdo nezná blues.

Bakma. Bror i mött må. Nej, prövet var bakma. Takže co teď se mám naučit podvádět tebe, kterou jsem v náruči k oltáři přiváděl, a to vážně svůj slib takhle zjebem sobě i Bohu na očích. Co je svoboda, co je nepohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli přebrodit moře jako řeku.

si přeje tisíc mladíků. Vázně výsny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra, je to však činžák.

léta vyčkaná, člověk se tě bojí. Sedíš a pouštíš kroužky dýmu, je to síla, jenom bylhaná, zkouším, tiše bude zvím.

co neumí sdílet svou touhu bez chatů. Nevím, jestli jim to věřit, hercům, co se snaží vetřít na Olymp zmocněnců.

pohádce chybí už jen krůček, bankou nebankovních půjček k životům určeným. Je to asi dobrý obchod, co se nosí v krabicích od bot, od strýčků neznámých. K lepším časům se prý blízká, jenže naše prázdná miska se těžko naplní. Je to zlý, na chvíli uvěřit.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

0: Obľuba, s ktorou nejdál dojdeš. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak w budoucnosti budete tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš.

jak brązová Simakovice a předmět nízké závisky. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti.

kravata s těžkou jehlicí. Přidat ještě trochu deště a vzdálený zvuk sanitky, ta vetež možná vydala by na obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmínkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jímá strach a hlas. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil. A čela všech svých blízkých k smrti zulíbal bych rád. Svět se mi tak líbil, že jsem v dětství

chladem kér. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křílech vánku.

0: Для напори в музикомерце. Радіо Фолк.
1: Hádka před zastavárnou v Nuslích. Trochu křik, trochu pláč, trochu unavenej smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu ještě jednou.

0: teď můžem.
1: Jít do Jeruzaléma jako on.
2: Co pága si právě dělá, Francouz z Paříž.

víc chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá.

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady, pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krepdešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme, kdo první.

milion chvil, než někdo z nás dvou promluvil. Teď flotila slov, mysl obepí nás, napočetnější než ličína, se spoustou velkolepých.

důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné, stejně špatné, stejně zbytečné. A kdo drží smeták hubu krok,

právě tolik, kolik je. Přesné číslo není důležité. Právě jsem se totiž vrátil od volební kumpanie. Všechno teď bude podle mě.